Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů, ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale po kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hnízkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock, Skyrock, Skyrock.
3: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.
4: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
2: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
1: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpineovi je ročník 1960. Těžiště jeho tvorby je v instrumentálním a progress roku. Kromě solové tvorby ho známe ze spoluprací s kytarovým virtuózem Stevem Vajem nebo ex-klávesistou Dream Theater Derekem Sherinianem. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Prázdniny končí, škola volá, zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flašky, kufříky
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
7: Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů, ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněckov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova bez aut, ale to údolí říčky Březné ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte, my jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Ráno na Skyrocku.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Dobré ráno. Na Skyroku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
2: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
1: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Českem se aktuálně šíří nová vlna podvodných textovek, před kterými důrazně varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Útočníci v nich tvrdí, že dlužíte peníze na pojistném a nutí vás k okamžité úhradě. Rozhodně na žádné odkazy neklikejte. Podvodníci se vás snaží pouze vystresovat a ukrást vám přístupové údaje k bankovnímu účtu.
0: Sport.
1: Skvělé zprávy ze světa sportu. Olympijský šampion Martin Fuchsa obhájil v polské Poznani světový titul v kanoistice na trati dlouhé 1000 metrů, když se o první místo po silném finiši podělil s maďarským soupeřem. Těsně pod stupni vítězů pak skončila česká závodnice Betlachová, která vybojovala čtvrtou příčku. Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi. A uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný. A k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, o tomto víkendu vás někdo mile překvapí. Býci, najděte si čas jenom pro sebe. Blíženci, pro svou rodinu zařídíte velkolepé finále prázdnin. Raci, vy si dejte třeba nějakou dobrotu z grilu, to vám udělá dobře. Lvi, vaše charisma bude na vrcholu. Pany, dopřejte si nějakou super akci. Váhy, rozhodně nebrečte nad koncem léta. Štíři, ve dvou se to lépe táhne a taky se víc vypije. Střelci, natáhněte se na gauč a užívejte si lenošení. Kozorozi, naplánujte si výlet na místo, kde jste ještě nebyli. Vodnáři, během volna získáte zpátky ztracené síly. A co my ryby? Prý dokážeme z ničeho vytvořit problém, ale taky senzační víkend.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
14: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
0: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: letní servis na Skyroku.
1: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
2: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
1: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
2: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
1: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
2: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
1: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
3: Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: rokového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodni a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
0: Hlas lidu.
2: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
0: Sport.
4: Více než 500 ligových startů v akci, velká sousedská derby i souboje obávaných kanonýrů. Sobota přinese fotbalovou smršť po celém regionu. Ve 4 odpoledne přivítá Šternberk Lanžhot s ligovou legendou Petrem Buchtou. Neporažená Holice vyzve Olešnici a po 9 letech vypukne třeskavé derby v Chomoutově proti Horce nad Moravou. O 16:30 se bojuje v Blatci nebo Těšeticích, tak vyražte zafandit svému týmu. Díky, že posloucháte. Jedeme dál. Počasí a doprava připravena.
0: Počasí.
4: Sobotní obloha se po pátečních bouřkách uklidnila. Oblačnost i deště na východě ustupují. Čeká nás příjemné, většinou oblačné až polojasné sobotní počasí. Přeháňky se objeví jenom málo, když už tak na horách. Teploty přes den příjemných 22 až 26, na jihu Moravy i 28 stupňů. Západní vítr bude slábnout, čeká nás ideální večer na procházku nebo posezení venku. Víme, jak bude.
0: Doprava.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
5: Kávou provoněný den vám přeje Revazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, taky 29. srpna. Svátek má dneska Evelyn a Evelína. Kdo s nimi krájí dort? Osudových 80 slaví legendární americký dálkař Bob Beamon. To je chlapík, který na olympiádě v Mexiku v 68. skočil 890 cm a ulétl všem o půl metru. Svíčky na dortu svoukává i fotbalová hvězda stříbrného Eura 96 Radek Bejbl, hokejový vícemistr Martin Erat nebo režisér kultovního filmu Návrat idiota Saša Gedeon. Ještě hudební perlička, přesně před 60 lety odehráli ikoničtí Beatles v San Francisku svůj vůbec poslední veřejný koncert. Od té doby hráli už jen ve studiu nebo na malé střeše. Užijte si dnešní oslavnou sobotu a zůstávejte napříjmu. Je 29. srpna.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze, zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpory jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Ráno na Skyrocku.

0: doprava.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy.
3: Olomoucko aktuálně.
2: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník.
0: Sport.
4: Víkendové zprávy pokračují regionálním sportem. Třetí kolo fotbalového MOL Cupu přinese pikantní regionální řežbu. Nasazená Sigma Olomouc zahájí pohárovou pouť na hřišti druholigového Prostějova, takže nás čeká třaskavé sousedské derby. A skvělý los mají i divizní Kozlovice. Senzace minulého kola, která vyřadila obhajce trofeje z Karviné, přivítá před vlastními fanoušky prvoligové Pardubice. Hracími termíny jsou středy 9. a 16. září, tak si s námi udělejte čas na pořádný pohárový fotbal. Další zprávy v zádech, před námi počasí doprava a hit za hitem už za moment.
0: Počasí.
4: Po nočních bouřkách počasí velmi příjemné, svěží vzduch, ranní a noční teploty 16 až 12, víkendové odpolední potom 22 až 26 stupňů Celsia. Letní deště z minulých dní zlepšily podmínky v lesích, máme ideální šanci vyrazit na houby. Sluníčko bude mít postupně navrch, vzduch se začne ohřívat a to houbám přeje. Víme, jak bude, polojasno, místy přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. U Rýmařova počítejte s dopravní nehodou. Před Rýmařovem auto narazilo do svodidel. Hlídky, radary a policie dneska Olomouc na Brněnské, Velkomoravské i Dobrovského stojí v Držovicích u Prostějova na ulici za Olomouckou. V Šumperku jste viděli majáčky na Jesenické a kousek vedle v Postřelmově. Policie na Přerovsku mezi Prosenicemi a Pavlovicemi, ve městě přímo v Přerově na 9. května a v Kroměříži jste viděli hlídku na Hulínské. Nohu z plynu, dobře dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
2: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
1: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpineovi je ročník 1960. Těžiště jeho tvorby je v instrumentálním a progress roku. Kromě solové tvorby ho známe ze spoluprací s kytarovým virtuózem Stevem Vajem nebo ex-klávesistou Dream Theater Derekem Sherinianem. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frič náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
12: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
13: Skyrock. Skyrock.
14: She got Mississippi blood running through her veins. So mama was a hooker down New Orleans.

Now when you climb into your bed tonight, and when you lock

0: Spotify Rock uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Čeká nás horská tura. Nejvyšší hora Jeseníku zná každý, ale znáte to drahu? Je to Vysoká Hole ze 1465 metrama a s pradědem je dělí 5 kilásků. Na obou krtincích jsou historicky hraniční kameně dělení třech panství. Na Vysoké Hole se potkávala majetka Žerotínu na Velkých Hlosenách, Dietrichštejnu na Janovicách a řádo německých rytířů z Dominia Bruntálského. A když panství jsou oženom na starých mapách, dělení přepomíná erbama zdobené pískovcové kameň z roku 1681. K tomu asi 400 metrů bokem vedla historická hranice Morave a Českého Slezska. Za války toť pro Luftwaffe postavila radarovou základnu, ale to je úplně jinší příběh. Na Vysokou Holu můžete vyrazit z ovčárny nebo ze skřítko, to už je na vás.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Skyroku. Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu Nejsvětější trojice mizí po více než 2 letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun.

0: 59. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
1: Váleční pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu ze hlídkového letu.
2: Sport. Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 4 odpoledne, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V páté lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Losinami a Bělotínem. Od 14:30 to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 3 odpoledne zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
4: Počasí.
2: Víkend nabídne ukázkové letní počasí. Sobota 22 až 26, v neděli i 28. Na Moravě, hlavně na jihu, možná zase padne tropická třicítka. Pouze na severu a severozápadě při přechodě zvětšené oblačnosti sem tam drobná přehánka. Užijte si poslední srpnový víkend tohoto roku naplno.
4: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, jsou tu rychlé dopravní zprávy. Pozor stále, u Rýmařova auto narazilo do svodidel, projíždí se opatrně. Máme tady taky další předchozí nehodu a zvýšený dohled policie v Šumperku v Jesenické ulici na Hartíkově. No a policejní hlídky potkáte taky na D1 u exitu Hulín západ ve směru na Říkovice. Stojí u Mořice v opačném směru. Měří se v Lulči a přímo ve Vyškově při průjezdu městem. Policejní hlídka je v Bruntále na Jesenické a na D55 stojí majáčky před exitem na Pajedla. Dobře dojeďte.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
6: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska dáme v rokové abecedě Firehouse. Tahle tam americká kapela se proslavila na konci 80. a na začátku 90. let. Většinou hrají klasický hard rock a umí taky silné balady. Už za okamžik nás jedna z těch balad pohltí.
0: Rádio Hana Skyrock a roková abeceda.
1: Řeč je o songu When I Look Into Your Eyes. Ten vyšel v roce 1992 na albu Hold Your Fire a okamžitě se stal jedním z největších hitů po celém světě. Jedná se o klasickou zamilovanou baladu s velmi romantickou a něžnou náladou. Text je o chlapíkovi, který je naprosto uchvácený svou láskou. Hlavně, když se jí podívá do očí. To všechno ostatní přestane existovat a jeho život má konečně smysl.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: A když se podívám do tvých očí, vidím lásku, která je pravdivá. A když se podívám do tvých očí, vždycky vím, co mám dělat. A když se podívám do tvých očí, vidím s tebou věčnost. Tak se pojďme zasnít a připomenout si sílu opravdové a bezpodmínečné lásky. Na Skyroku právě teď skupina Firehouse a jejich When I Look Into Your Eyes.

0: naší škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky, flašky, kufříky
0: vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
6: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsk vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Prázdniny vrcholí, náš region doslova přetéká skvělými akcemi. V olomouckých smetanových sadech můžete prázdniny zakončit na Šantovka Family Day s Michalem Nesvadbou, Bubenickou školou a dalším skvělým programem. Na olomouckém letňáku startuje Beer Fest. V Bystročicích u Sokolky se od 10 ráno koštuje na Bystročickém gulášfestu, kde potkáte i náš promotým. A pokud milujete hudbu a atmosféru pod širým nebem, v Hanušovicích láká Holba Fest na Reflexy i Kateřinu Marii Tichou. V Mohelnici zní legendární Folkfest, hrad Helvštín ožívá kovářským svátkem Hefajston. A co neděle? Tršické hory nabídnou koncert Terezy Maškové i bláznivý závod Tršický žabák. V Prostějově v neděli startuje gastrofestival Chutě kraje. Smetanovy sady v Olomouci v neděli rozesní muzikálové hity Moravského divadla. A v Zoo Olomouc finišuje fotosoutěž o nejhezčí mládě. Užijte si parádní víkend plný zážitků.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
3: Přerov aktuálně.
2: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnících hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
4: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník proti Náklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí je tu poslední srpnový víkend, nejlepší muzika pokračuje.
5: Máme přehled.
3: Skyrock.
5: Počasí.
4: Víkendové počasí zůstává letní, v neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná, srážky ojedinělé, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
5: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Pozor, aktuálně v Hulíně probíhá triatlon Olympijský Hulmen. Cyklisté transitují od hulínského koupaliště přes Pravčice, Němčice, Rymice, Holešov a další obce zpátky do Hulína. Uzavřené jsou ulice Nábřeží, Žižkova, Komenského a Partizánská. V Kroměříži na Obvodové počítejte s fotbalovým zápasem Hanácké Slavie s Prostějovem, je tu taky víc lidí. V Olomouci na Dlouhé ulici a v Prostějově na Brněnské i za Olomouckou očekávejte policejní hlídky. Zvýšený pohyb policie hlásíte taky na D1 u Kroměříže východ u tohohle exitu, u Přerova na D46 se stojí za exitem Olšany u Prostějova, majáčky jste viděli ve Vyškově v Křečkovské ulici, stojí taky v Prosenicích na Grimovské a ještě opatrně na odstavená auta, jedno je na D1 u exitu Říkovice a na D55 u exitu Otrokovice. Dobře dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
2: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
1: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpineovi je ročník 1960. Těžiště jeho tvorby je v instrumentálním a progress roku. Kromě solové tvorby ho známe ze spoluprací s kytarovým virtuózem Stevem Vajem nebo ex-klávesistou Dream Theater Derekem Sherinianem. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
6: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
0: Skyrock.
4: Skyrock.
7: Skyrock.
8: Skyrock. Skyrock. Oh, Father, tell me.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník nebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Domů, do práce i do auta.
0: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc, město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodni a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
0: Hlas lidu.
2: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
0: Sport.
4: Více než 500 ligových startů v akci, velká sousedská derby i souboje obávaných kanonýrů. Sobota přinese fotbalovou smršť po celém regionu. Ve 4 odpoledne přivítá Šternberg Lanžhot s ligovou legendou Petrem Buchtou. Neporažená Holice vyzve Olešnici a po 9 letech vypukne třaskavé derby v Chomoutově proti Horce nad Moravou. O 17:30 se bojuje v Blatci nebo Těšeticích, tak vyražte zafandit svému týmu. Díky, že posloucháte. Jedeme dál. Počasí a doprava připravena.
0: Počasí.
4: Sobotní obloha se po pátečních bouřkách uklidnila, oblačnost i deště na východě ustupují, čeká nás příjemné, většinou oblačné až polojasné sobotní počasí. Přehánky se objeví jenom málo, když už tak na horách. Teploty přes den příjemných 22 až 26, na jihu Moravy i 28 stupňů. Západní vítr bude slábnout, čeká nás ideální večer na procházku nebo posezení venku. Víme, jak bude.
0: Doprava.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně!
5: Kávou provoněný den vám přeje Revazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Posloucháte Skyrock.

0: sobota 29. srpna. Ahoj a dobrý den, Poledne s nejlepší muzikou je tu a tak snad máte navařeno, nebo udíte maso jako David, co nám napsal na náš Facebook. Díky, že posloucháte, dobrou chuť i skvělý relax. Za malou chvíli nahlédneme do kalendária a rozebereme, proč Beatles přesně v tento den pověsili veřejné koncertování na hřebík a kdo dnes krájí narozeninový dort. Buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
11: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, taky 29. srpna, svátek má dneska Evelyn a Evelina. Kdo s nimi krájí dort? Osudových 80 slaví legendární americký dálkař Bob Beamon. To je chlapík, který na olympiádě v Mexiku v 68. skočil 890 cm a ulétl všem o půl metru. Svíčky na dortu svoukává i fotbalová hvězda stříbrného Eura 96 Radek Bejbl, hokejový vícemistr Martin Erat nebo režisér kultovního filmu Návrat idiota Saša Gedeon. Ještě hudební perlička, přesně před 60 lety odehráli ikoničtí Beatles v San Francisku svůj vůbec poslední veřejný koncert. Od té doby hráli už jen ve studiu nebo na malé střeše. Užijte si dnešní oslavnou sobotu a zůstávejte napříjmu. Je 29. srpna. Skyrock kalendárium.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy.
3: Aktuálně.
2: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše.

0: Hracími termíny jsou středy 9. a 16. září, tak si s námi udělejte čas na pořádný pohárový fotbal. Další zprávy v zádech, před námi počasí, doprava a hit za hitem už za moment.
1: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
2: Počasí.
0: Po nočních bouřkách počasí velmi příjemné, svěží vzduch, ranní a noční teploty 16 až 12, víkendové odpolední potom 22 až 26 stupňů Celsia. Letní deště z minulých dní zlepšily podmínky v lesích, máme ideální šanci vyrazit na houby. Sluníčko bude mít postupně navrch, vzduch se začne ohřívat a to houbám přeje. Víme, jak bude, polojasno, místy přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víkendové dopravní zprávy začneme v Olomouci a jsou to dobré zprávy. Skončila oprava ulice Kapitána Jaroše. Stavební ruch ale pokračuje v Litovli. Přes léto odstartovala oprava historického svatojanského mostu a stavba nového chodníku v Olomoucké ulici. Tak příjemné cestování i v sobotu.
4: Posloucháte Skyrock s

0: sobotní odpoledne 29. srpna nabírá ty správné obrátky a našemu posluchači Marcelovi až teď začíná letní dovolená. Moc díky, že posloucháte naše vysílání a přeju pohodový odpolední odpočinek, ať už relaxujete nebo tvoříte něco na zahradě. Zůstaňte s námi, v téhle hodince ještě rozhovor s top osobností našeho kraje a samozřejmě ta nejmuzika. Dobré odpoledne.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 000, dětská kola od 4 000 a dospělá od 5 000.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
1: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Prázdniny, končí škola, volá zlídlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky, flašky, kufříky
9: vyměním za kuponky.
10: Škola volá.
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
15: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.

jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky,

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou, a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova bez aut, ale to údolí říčky Březné ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte, my jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Vaše víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další dva měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
4: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
3: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
0: Sport.
5: Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 4 odpoledne, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V páté lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Losinami a Bělotínem. Od půl třetí to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 3 odpoledne zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend!
0: Máme přehled!

0: Můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova. Město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký Report. Šťastnou cestu všem.
1: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Posloucháte Skyrock

0: hit za hitem a druhá polovina dnešní soboty 29. srpna běží a doufám, že se nenudíte. Přeju vám pořádnou dávku dobré nálady, ať už odpočíváte s rodinou nebo jste v práci. Za malý moment si posvítíme na nejnovější zprávičky a témata, o kterých se právě teď nejvíce mluví na našich regionálních webech, tak buďte s námi. Přeju dobré sobotní odpoledne.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
4: Skyrock.
5: Skyrock.
4: Skyrock.
5: Skyrock.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: pak hudba. Skyrock.
1: Ahoj a dobrý den. Víme, o čem se píše na regionálních webech. 5 stříbrných stříkaček a desítky kulinářských zážitků nabídne tuto neděli oblíbený festival Chutě kraje. Tentokrát je v prostějovských Kolářových sadech. Návštěvníci se můžou těšit na vaření s kuchařskou hvězdou Markétou Hrubešovou, koncerty Heidi Janků a desítky stánků s lokálními specialitami. Více na webu chutekraje.cz. V Olomouci na Nových sadech otevřeli unikátní kulturně edukační centrum, zkráceně KEC, za 138 milionů korun. Budova poslouží nejenom jako nové dílny pro Moravské divadlo i filharmonii, od září tady vyrostou i noví osvětlovači a zvukaři v rámci oboru jevištní technologie, píše iDnes. Ve Vyškově rozsáhlá rekonstrukce zámecké zahrady pokračuje a je za desítky milionů korun. Návštěvníky už teď potěší opravená ložie, nová kavárna v domku zahradníka i spoustu zeleně. Slavnostní otevření bude 12. září, píše Vyškovský deník. Teď už víme, co je nového na regionálních webech a pokračujeme. Hit za hitem, hezký víkend.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
2: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento Králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač Synchrotron.
3: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba

0: Pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná. Srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
0: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
2: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: V naší dnešní rokové abecedě dáme Cardigans. Tahle ta švédská skupina zazářila hlavně v 90. letech. Styl jejich muziky se měnil na každé desce. Někdy to bylo indie, někdy retro, někdy pop rock. Debutové album Emmerdale vyšlo v roce 1994 a úspěšné bylo u nás a taky v Japonsku.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Definitivní průlom pro Cardigans znamená v roce 1995 album Live. Single Lovefool jim přináší slávu po celém světě. A my známe i další hitovky, třeba My Favorite Game anebo Erase and Rewind. A právě tenhle ten song nám už za chvilku zaspívá křehká blondská Nina Persson.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: V rokové abecedě dnes tedy švédští Cardigans a song Erase and Rewind, tedy mažu a přetáčím na Skyrocku právě teď.

0: Nejlepší muzika tady a teď a sobotní odpoledne 29. srpna nabízí skvělou příležitost vyrazit ven. Díky moc vám za skvělou společnost a přeju odpoledne plné energie. Pokud ještě nemáte plán, za okamžik vytáhneme tipy na víkend. Naposledy v létě můžete navštívit Muzeum veteránů v Hradčanech na Mlýně nebo zajet na vyhlášený Guláš Fest do Bystročic. Buďte s námi!
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
9: Skyrock.
10: Everybody talking about the seventh son in the whole wide world. There is only one.

0: mi.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Prázdniny vrcholí, náš region doslova přetéká skvělými akcemi. V olomouckých smetanových sadech můžete prázdniny zakončit na Šantovka Family Day s Michalem Nesvadbou, Bubenickou školou a dalším skvělým programem. Na olomouckém letňáku startuje Beer Fest. V Bystročicích u Sokolky se od 10 ráno koštuje na Bystročickém gulášfestu, kde potkáte i náš promotým. A pokud milujete hudbu a atmosféru pod širým nebem, v Hanušovicích láká Holba Fest na Reflexy i Kateřinu Marii Tichou. V Mohelnici zní legendární Folkfest, hrad Helštín ožívá kovářským svátkem Hefajston. A co neděle? Tršické hory nabídnou koncert Terezy Maškové i bláznivý závod Tršický žabák. V Prostějově v neděli startuje gastrofestival Chutě kraje. Smetanovy sady v Olomouci v neděli rozesní muzikálové hity Moravského divadla. A v Zoo Olomouc finišuje fotosoutěž o nejhezčí mládě. Užijte si parádní víkend plný zážitků.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Odpoledne na Skyrocku.

0: Poslední srpnový víkend je sobota 29. srpna a díky, že trávíte dnešní den na našich vlnách. Během chvilky pro vás máme nálož užitečných servisních informací a v dopravě varujem před rozkopanou silnicí u Seloutek směrem na Určice i uzavřenou trasou z Hněvotína na Bystročice, kterou musíte objet přes Olšany. Víkendové vysílání v plném proudu, tak buďte s námi dál.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

Česko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Přijeme pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Odpoledne na Skyroku.

Ostravsko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy.
3: Olomoucko aktuálně.
2: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník.
4: Sport. Víkendové zprávy pokračují regionálním sportem. Třetí kolo fotbalového MOL Cupu přinese pikantní regionální řežbu. Nasazená Sigma Olomouc zahájí pohárovou pouť na hřišti druholigového Prostějova, takže nás čeká třaskavé sousedské derby. A skvělý los mají i divizní Kozlovice. Senzace minulého kola, která vyřadila obhajce trofeje z Karviné, přivítá před vlastními fanoušky prvoligové Pardubice. Hracími termíny jsou středy 9. a 16. září. Tak si s námi

0: vzduch se začne ohřívat a to houbám přeje. Víme, jak bude. Polojasno, místy přeháňky, teploty 22 až 26 stupňů.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
0: Ahoj a dobrý den, za volant začínáme v Šumperku. Tady máme moderní technologii od městské policie. Je to nová online mapa autovraků, díky které si můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova. Město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký report. Šťastnou cestu všem.
2: Posloucháte Skyrock

0: Hit za hitem a parádní rádiové odpoledne pokračuje. Jsme vaše letní rádio a zdravíme do Chropině Nahody. Za malý moment otevřeme kalendář a podíváme se na osmdesátiny legendárního dálkaře Boba Beamona i svátek všech nositelek jména Evelína. Bude toho víc, tak držte naše vlny.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Hana Skyrock.
5: Skyrock.
8: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: Skyrock kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, taky 29. srpna. Svátek má dneska Evelyn a Evelina. Kdo s nimi krájí dort? Osudových 80 slaví legendární americký dálkař Bob Beamon. To je chlapík, který na olympiádě v Mexiku v 68. skočil 890 cm a ulétl všem o půl metru. Svíčky na dortu svoukává i fotbalová hvězda stříbrného Eura 96 Radek Babel, hokejový vícemistr Martin Erat nebo režisér kultovního filmu Návrat idiota Saša Gedeon. Ještě hudební perlička, přesně před 60 lety odehráli ikoničtí Beatles v San Francisku svůj vůbec poslední veřejný koncert. Od té doby hráli už jen ve studiu nebo na malé střeše. Užijte si dnešní oslavnou sobotu a zůstávejte na příjmu. Je 29. srpna. Skyrock.

0: rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než 2 letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
3: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
2: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
0: Sport.
4: Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 4 odpoledne, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V páté lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Losinami a Bělotínem. Od 14:30 to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 3 odpoledne zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víkend nabídne ukázkové letní počasí. Sobota 22 až 26, v neděli i 28, na Moravě, hlavně na jihu možná, zase padne tropická třicítka. Pouze na severu a severozápadě při přechodě zvětšené oblačnosti sem tam drobná přeháňka. Užijte si poslední srpnový víkend tohoto roku naplno.
0: Doprava.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na třicítku musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
0: Posloucháte Skyrock

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
2: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
1: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpineovi je ročník 1960. Těžiště jeho tvorby je v instrumentálním a progress rocku. Kromě solové tvorby ho známe ze spoluprací s kytarovým virtuózem Stevem Vajem nebo ex-klávesistou Dream Theater Derekem Sherinianem. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
3: Skyrock.
4: Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: podvečer, sobota, tohle rádio a náš letní playlist v plném proudu. Zdravíme do Kunovic, kde už to pomalu rozbaluje Argema na oslavách obce. Ze studia přeju parádní start do sobotního večera a za moment další super host tohoto týdne v našem vysílání.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Rádio Haná, Skyrock.
10: Skyrock.
11: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
12: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
11: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.
10: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze, zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten zase. Tohle jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.
3: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než 2 letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
2: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
1: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
3: Sport. Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 4 odpoledne, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V páté lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Losinami a Bělotínem. Od 14:30 to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 3 odpoledne zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend!
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
4: Přerov aktuálně.
1: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
4: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnících hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
3: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník proti náklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí. Je tu poslední srpnový víkend, nejlepší muzika pokračuje.
4: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Víkendové počasí zůstává letní, v neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná. Srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září, přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte? Doprava. Víkendové dopravní zprávy začneme v Olomouci a jsou to dobré zprávy. Skončila oprava ulice Kapitána Jaroše. Stavební ruch ale pokračuje v Litovli. Přes léto odstartovala oprava historického svatojanského mostu a stavba nového chodníku v Olomoucké ulici. Tak příjemné cestování i v sobotu.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Sobotní večer 29. srpna přebírá žezlo a víkendová zábava na našem rádiu jede na plné pecky. Za chvilku společně projdeme pikošky z regionálních webů a hned potom sázíme další pořádné hity. Buďte s námi dál, pěknou sobotu a hezký víkend všem.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Skyrock.
6: Rádio Hana Skyrock.
5: Skyrock.
7: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
8: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
7: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
8: Zprávy na Skyroku hned po celé.
7: Tak nás laďte dál.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Ahoj a dobrý den. Víme, o čem se píše na regionálních webech. 5 stříbrných stříkaček a desítky kulinářských zážitků nabídne tuto neděli oblíbený festival Chutě kraje. Tentokrát je v prostějovských Kolářových sadech. Návštěvníci se můžou těšit na vaření s kuchařskou hvězdou Markétou Hrubešovou, koncerty Heidi Janků a desítky stánků s lokálními specialitami. Více na webu chutekraje.cz. V Olomouci na Nových sadech otevřeli unikátní kulturně edukační centrum, zkráceně KEC, za 138 milionů korun. Budova poslouží nejenom jako nové dílny pro Moravské divadlo i Filharmonii. Od září tady vyrostou i noví osvětlovači a zvukaři v rámci oboru jevištní technologie, píše iDnes. Ve Vyškově rozsáhlá rekonstrukce zámecké zahrady pokračuje a je za desítky milionů korun. Návštěvníky už teď potěší opravená ločie, nová kavárna v domku zahradníka i spoustu zeleně. Slavnostní otevření bude 12. září, píše Vyškovský deník. Teď už víme, co je nového na regionálních webech a pokračujeme. Hit za hitem, hezký víkend.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Baví nás bavit vás.
0: I v sobotu.
2: Skyrock.
3: Nejlepší rockový výběr.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.
0: Melodický rock? To je Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
2: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
1: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpineovi je ročník 1960. Těžiště jeho tvorby je v instrumentálním a progress roku. Kromě solové tvorby ho známe ze spoluprací s kytarovým virtuózem Stevem Vajem nebo ex-klávesistou Dream Theater Derekem Sherinianem. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Rádio Hana Skyrock.
3: Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.
3: Skyrock. Skyrock.

0: with your ear down to the ground.
1: We want the world and we want.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů, ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna, celokovová, s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.

begging for an answer.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
2: Přerov aktuálně.
1: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
3: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník proti Náklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí je tu poslední srpnový víkend. Nejlepší muzika pokračuje.
4: Počasí.
3: Víkendové počasí zůstává letní. V neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná. Srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
4: Rádio Hana.
2: Okruh.
4: Skyrock.

I'm going home.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 30. srpen na Skyroku.
2: Na dnešek připadá v Česku téměř neznámá připomínka. Mezinárodní den věnovaný lidem, kteří beze stopy zmizeli v důsledku praktik autoritářských režimů.
3: Impuls věnovat jeden den v roce vzpomínce na nezvěstné vyšel z Jižní Ameriky, která má za sebou pohnutou historii totalit. Například v Argentině se počet mrtvých a nezvěstných během vlády vojenské chunty v letech 1976 až 83 odhaduje na 30 tisíc.
1: Filmovým ochráncem nevinných byl legendární Charles Bronson. Milovníci klasických kovbojek ho pamatují z filmů Sedm statečných nebo Tenkrát na západě. Tento nezapomenutelný herec nás opouští 30. srpna 2003. Naopak narozeniny slaví blonďatá šťabajz na Hollywoodu Cameron Diaz. Je mezi námi od roku 1972. Z jejich filmů si připomeneme Něco na témer je, Svatba mého nejlepšího přítele nebo Charlieho andílci. Poslední poprokovou zastávkou jsou britští Oasis. Ti v roce 1994 vydávají své první album Definitely Maybe, které odstartovalo jejich hvězdnou kariéru. V Británii se tehdy stává nejrychleji prodávaným debutem. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.